0: Ja si myslím, že tá pesnička je Shakira Daj Daj.
1: Dobre si myslíš. Ja vám tlieskam Daj Daj od Shakiry. Zahráme vo Fan Rádiu.

Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem na celé Slovensko, takto v sobotu 29. augusta. Oh yeah, a tento dátum, viete čo znamená tento dátum? To znamená, že dnes, keby žil, tak by oslavoval one and only...

jeseň. Yeah. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj drsný navenek, dělej, že nic nebude.